0: si selle rakotel, päälä kovatta kotelme, paroseile, oleksä pofilaton.
1: Dankó Rádió. Békéscsabán FM 100,9. A Magyar Zene Rádiója.